0: zpívat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.

Moja sestra Tina raz hodila Kláru do piva. Bola z toho hádka, už nie je moja kamarátka.

žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

drž-me-me. Pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

0: pastu s kefkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlálke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.

0: zpíval celé dny hrejivým lůčom slnka a v noci zpíval zas stříbornému mesiacu. Mesiac sa díval vážnými očami do sadu a jednej noci oslovil Slávika.
1: Slávik môj, komu to spievaš?
2: Sebe.

Ráno se mládenec zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávik môj. Na smrť unavený.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč se jí do rýše.
1: Nechceš tu zůstat?
0: Ne, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou nejkrajší na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

ojca štach v tom, štoť vám takte. Tancujeme valčík, pridulený taktne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

zdrhla jedný neziskovce, co pečuje o staré vdovce, už nedělá jim bébé.

někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu

0: Mária Vrancová a Alena Duchoňová.
1: A pomáhala aj dramaturgička Beáta Panáková.
0: Rozprávky s podkovičkami mali premiéru v roku 1996.

Růža, červená růža, rýchlo ji odtrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: růža, krásná červená růža, moja růža. A ty přišel jsi. Jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

Za okny právě se noc hlásí o slovo. Slunce má po šichtě, dneska už má hotovo. Chvíli si orazí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.